To bolo Beethovenovo organové Allegro G-dur. Prvú polovicu nočného koncertu završíme nahrávkou Skodane z roku 1998. Zaznie symfónia číslo 36 C-dur, známa ako Linecká od Wolfganga Amadea Mozarta. Diriguje Adam Fischer.

z ledu tříště, lásky nikdo není syt. Tak ti volám, že až příště, příště přijď mě uhasit. Zatím hodně pus, jinde víno zkus.

šetřit sluch, tak ti volá, že se chtělo a že právě přešel var. A tak místo whisky yellow dám si pastu na opar.

Po skladbe Karla Dietersa von Dietersdorfa teraz zaznie koncerto pre dve koncertantné violy Georga Filipa Telemana. Koncerto má tieto časti Avec Douceur, Gai, Largo, Vivement. Účinkuje Slovenský komorný orchester pod vedením Bohdana Varchala.